Jan říky fásty, tak dát sám jistýka, Rýža, Vardáva, Vanova, Suavita, come ogni giorno la notte arrivava, frasi consuete.